0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.

Radio Bell.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zprávy na rádiu B. Do Česka dorazilo typické babí léto se slunečním a teplým počasím, které může pokračovat až do října 2024. Analýza ukazuje, že takovéto počasí je v Česku častým jevem. Pokud letos vydrží do října, může to být jedno z nejdelších obdobích od roku 1961. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu na valném shromáždění OSN zdůraznil potřebu vytvořit alternativní model umělé inteligence nezávislý na Číně a USA. Tato výzva má zajistit technologickou suverenitu Evropy a posílit její konkurenceschopnost na globálním trhu do budoucna. Macron apeluje na evropskou jednotu a kreativitu při vývoji bezpečné a etické umělé inteligence, která zůstane pod kontrolou demokratických hodnot. Česká armáda společně se svými spojenci testuje u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou schopnosti obrany proti dronům a spolupráci technologií v rámci cvičení Drone Shield 2026. Do terénu vyrazí i pozemní roboti, kteří pomohou prověřit efektivitu obranných systémů. Cílem je zjistit, jak různé technologie dokážou spolupracovat a přispět k obraně proti moderním hrozbám. Kuba plánuje vybudovat první rychlobruslařskou halu v Česku, která by byla součástí sportovního komplexu v českobudějovickém areálu Složiště. Projekt zahrnuje také atletickou halu, plavecký stadion a florbalovou halu, což by mohlo výrazně posílit sportovní infrastrukturu v jihočeském kraji. Informace o projektu byly sdíleny i s Andrejem Babišem, což svědčí o důležitosti a ambicích tohoto plánu pro 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na...

0: Je 9 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Česka dorazilo typické babí léto se slunečním a teplým počasím, které může pokračovat až do října 2024. Analýza ukazuje, že takovéto počasí je v Česku častým jevem. Pokud letos vydrží do října, může to být jedno z nejdelších období od roku 1961. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu na valném shromáždění OSN zdůraznil potřebu vytvořit alternativní model umělé inteligence nezávislý na Číně a USA. Tato výzva má zajistit technologickou suverenitu Evropy a posílit její konkurenceschopnost na globálním trhu do budoucna. Macron apeluje na evropskou jednotu a kreativitu při vývoji bezpečné a etické umělé inteligence, která zůstane pod kontrolou demokratických hodnot. Česká armáda společně se svými spojenci testuje u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou schopnosti obrany proti dronům a spolupráci technologií v rámci cvičení Drone Shield 2026. Do terénu vyrazí i pozemní roboti, kteří pomohou prověřit efektivitu obranných systémů. Cílem je zjistit, jak různé technologie dokážou spolupracovat a přispět k obraně proti moderním hrozbám. Kuba plánuje vybudovat první rychlobruslařskou halu v Česku, která by byla součástí sportovního komplexu v českobudějovickém areálu Složiště. Projekt zahrnuje také atletickou halu, plavecký stadion a florbalovou halu, což by mohlo výrazně posílit sportovní infrastrukturu v jihočeském kraji. Informace o projektu byly sdíleny i s Andrejem Babišem, což svědčí o důležitosti a ambicích tohoto plánu pro 2024.
2: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
3: News!

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Česka dorazilo typické babí léto se slunečním a teplým počasím, které může pokračovat až do října 2024. Analýza ukazuje, že takovéto počasí je v Česku častým jevem. Pokud letos vydrží do října, může to být jedno z nejdelších období od roku 1961. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu na valném shromáždění OSN zdůraznil potřebu vytvořit alternativní model umělé inteligence nezávislý na Číně a USA. Tato výzva má zajistit technologickou suverenitu Evropy a posílit její konkurenceschopnost na globálním trhu do budoucna. Macron apeluje na evropskou jednotu a kreativitu při vývoji bezpečné a etické umělé inteligence, která zůstane pod kontrolou demokratických hodnot. Česká armáda společně se svými spojenci testuje u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou schopnosti obrany proti dronům a spolupráci technologií v rámci cvičení Drone Shield 2026. Do terénu vyrazí i pozemní roboti, kteří pomohou prověřit efektivitu obranných systémů. Cílem je zjistit, jak různé technologie dokážou spolupracovat a přispět k obraně proti moderním hrozbám. Kuba plánuje vybudovat první rychlobruslařskou halu v Česku, která by byla součástí sportovního komplexu v českobudějovickém areálu Složiště. Projekt zahrnuje také atletickou halu, plavecký stadion a florbalovou halu, což by mohlo výrazně posílit sportovní infrastrukturu v jihočeském kraji. Informace o projektu byly sdíleny i s Andrejem Babišem, což svědčí o důležitosti a ambicích tohoto plánu pro 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Zpomal s náma. Na Bčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film The Echo Chamber režiséra Andrej Palaoro je vysoce očekávané drama, které vzniklo na základě posledního scénáře Bernarda Bertolucciho a nabízí Susan Sarandon jednu z jejich nejlepších rolí v posledních letech. Navzdory jejímu spornému postavení v Hollywoodu přináší tento film revitalizaci její kariéry. Snímek slibuje divákům hluboký emocionální zážitek díky excelentním hereckým výkonům a silnému scénáři. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na mistrovství světa v cyklistice v Montrealu si italský tým užil triumfální jízdu, když Filippo Ganna dovedl družstvo k prvnímu zlatu ve smíšené časovce týmu. Od zavedení této disciplíny v roce 2019 nazbírali Italové už 4 cenné kovy, ale až letos konečně vystoupili na nejvyšší stupínek. České cyklisty jsme tentokrát fandit vyšším cílům neviděli, ale zlato je už naše národní barva, nemyslíte? Nový ročník Ligy mistryň začíná a na scénu vstupuje Arsenal, který se postará o napínavé utkání proti dánským šampionkám z týmu Koge. Semifinalistky předchozí sezóny předvedou své nejlepší kousky a zápas slibuje fotbalové zážitky na hraně vašich sedadel. Sledujte napínavou hru, kde každý gól může změnit osud úvodní skupinové fáze živě na ČT Sport. V napínavém hokejovém duelu mezi Bílými tygry z Liberce a mistrovskými Pardubicemi se o vítězství 5-4 přičinil i 17-letý obránce Lukáš Kachlíř, který poprvé v extralize skóroval. Jaromír Pytlík přidal 2 branky, čímž pomohl Tigrům k prvnímu vítězství v sezóně na 3. pokus, zatímco úřadující mistři prohráli po druhé ze 4 zápasů. Pardubice se sice snažili, ale Tigrům se ukázal být vitálními soupeři, kteří v chladné ledové aréně předvedli bravurní výkon. Stella Blažková, 20-letá česká boxerka, předvedla fantastický výkon na mistrovství Evropy, kde ve váhové kategorii do 80 kg rozbourala papírové předpoklady. V dramatickém souboji porazila polskou favoritku Emily Koterskou se skóre 3-2, což jí zajistilo minimálně bronzovou medaili. Blažková tak pokračuje v tradici českého boxu a přináší radost fanouškům, kteří jistě budou se zatajeným dechem sledovat její semifinálový zápas. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Česka dorazilo typické babí léto se slunečním a teplým počasím, které může pokračovat až do října 2024. Analýza ukazuje, že takovéto počasí je v Česku častým jevem. Pokud letos vydrží do října, může to být jedno z nejdelších období od roku 1961. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu na valném shromáždění OSN zdůraznil potřebu vytvořit alternativní model umělé inteligence nezávislý na Číně a USA. Tato výzva má zajistit technologickou suverenitu Evropy a posílit její konkurenceschopnost na globálním trhu do budoucna. Macron apeluje na evropskou jednotu a kreativitu při vývoji bezpečné a etické umělé inteligence, která zůstane pod kontrolou demokratických hodnot. Česká armáda společně se svými spojenci testuje u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou schopnosti obrany proti dronům a spolupráci technologií v rámci cvičení Drone Shield 2026. Do terénu vyrazí i pozemní roboti, kteří pomohou prověřit efektivitu obranných systémů. Cílem je zjistit, jak různé technologie dokážou spolupracovat a přispět k obraně proti moderním hrozbám. Kuba plánuje vybudovat první rychlobruslařskou halu v Česku, která by byla součástí sportovního komplexu v českobudějovickém areálu Složiště. Projekt zahrnuje také atletickou halu, plavecký stadion a florbalovou halu, což by mohlo výrazně posílit sportovní infrastrukturu v jihočeském kraji. Informace o projektu byly sdíleny i s Andrejem Babišem, což svědčí o důležitosti a ambicích tohoto plánu pro 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Boy Harsher, průmyslové taneční duo, debutuje na velkém labelu s albem Get Mean, které vyšlo u labelu Nude Club Records. I přes jasnější tóny a rozšířenější zvukové plochy, album stále nese stopy jejich charakteristického těsného zvuku. Kapela tvoří od roku 2012 a jejich jedinečný styl osloví fanoušky elektronického a industriálního žánru. A nyní si pustíme vaši oblíbenou

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na mistrovství světa v cyklistice v Montrealu si italský tým užil triumfální jízdu, když Filippo Ganna dovedl družstvo k prvnímu zlatu ve smíšené časovce týmu. Od zavedení této disciplíny v roce 2019 nazbírali Italové už 4 cenné kovy, ale až letos konečně vystoupili na nejvyšší stupínek. České cyklisty jsme tentokrát fandit vyšším cílům neviděli, ale zlato je už naše národní barva, nemyslíte? Nový ročník Ligy mistryň začíná a na scénu vstupuje Arsenal, který se postará o napínavé utkání proti dánským šampionkám z týmu Koge. Semifinalistky předchozí sezóny předvedou své nejlepší kousky a zápas slibuje fotbalové zážitky na hraně vašich sedadel. Sledujte napínavou hru, kde každý gól může změnit osud úvodní skupinové fáze živě na ČT Sport. V napínavém hokejovém duelu mezi Bílými tygry z Liberce a mistrovskými Pardubicemi se o vítězství 5-4 přičinil i 17-letý obránce Lukáš Kachlíř, který poprvé v extralize skóroval. Jaromír Pytlík přidal 2 branky, čímž pomohl Tigrům k prvnímu vítězství v sezóně na 3. pokus, zatímco úřadující mistři prohráli po druhé ze 4 zápasů. Pardubice se sice snažili, ale Tigrům se ukázal být vitálními soupeři, kteří v chladné ledové aréně předvedli bravurní výkon. Stella Blažková, 20-letá česká boxerka, předvedla fantastický výkon na mistrovství Evropy, kde ve váhové kategorii do 80 kg rozbourala papírové předpoklady. V dramatickém souboji porazila polskou favoritku Emilii Koterskou se skóre 3-2, což jí zajistilo minimálně bronzovou medaili. Blažková tak pokračuje v tradici českého boxu a přináší radost fanouškům, kteří jistě budou se zatajeným dechem sledovat její semifinálový zápas. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebest.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Poslanec ze hnutí ANO, Jan Richter, si pronajal byt od Chomutovské bytové, kde je předsedou dozorčí rady od roku 2015. V roce 2019 začal využívat byt, do jehož oprav investoval téměř 200 tisíc korun, čímž snížil nájemné na 35 tisíc za 5 let. Tato situace vyvolává otázky ohledně možného střetu zájmů a transparentnosti jednání ve veřejné správě. V Brně se veřejnosti naskytne jedinečná příležitost prohlédnout si zrestaurovaný byt rodiny Herdanových z období první republiky na adrese Hlinky 46. Interiér byl pečlivě obnoven, včetně nábytku z 30. let minulého století. Brněnská čtvrť Brnostřed tak otevírá dveře do kousku historie, který byl dosud méně známý. Premiér Andrej Babiš vyvolal vlnu nesouhlasu svými výroky, které zpochybňují nezávislost české justice. Unie státních zástupců varovala, že jeho slova mohou podkopávat důvěru v právní stát. Babiš tvrdí, že existuje mafie, která zavře na objednávku, a kauzu Čapí hnízdo označil za politický proces, což kritizovali i soudci a advokáti. Austrálie dočasně zastavila příjem žádostí o víza Work and Holiday pro země včetně Česka kvůli vysokému zájmu a snaze rozložit žádosti. I přes roční kvótu 500 víz pro Česko není jasné, kdy bude možné žádat znovu. Program oblíbený mezi mladými lidmi kombinuje cestování s krátkodobou prací. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: B paráda, čtvrté místo.
1: Na, já jsem na výstup, fucking right. Come on!

0: B-paráda, druhé místo.
1: Yeah, I miss it all again.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Poslanec ze hnutí ANO, Jan Richter, si pronajal byt od Chomutovské bytové, kde je předsedou dozorčí rady od roku 2015. V roce 2019 začal využívat byt, do jehož oprav investoval téměř 200 tisíc korun, čímž snížil nájemné na 35 tisíc za 5 let. Tato situace vyvolává otázky ohledně možného střetu zájmů a transparentnosti jednání ve veřejné správě. V Brně se veřejnosti naskytne jedinečná příležitost prohlédnout si zrestaurovaný byt rodiny Herdanových z období první republiky na adrese Hlinky 46. Interiér byl pečlivě obnoven, včetně nábytku z 30. let minulého století. Brněnská čtvrť Brnostřed tak otevírá dveře do kousku historie, který byl dosud méně známý. Premiér Andrej Babiš vyvolal vlnu nesouhlasu svými výroky, které zpochybňují nezávislost české justice. Unie státních zástupců varovala, že jeho slova mohou podkopávat důvěru v právní stát. Babiš tvrdí, že existuje mafie, která zavře na objednávku, a kauzu Čapí hnízdo označil za politický proces, což kritizovali i soudci a advokáti. Austrálie dočasně zastavila příjem žádostí o víza Work and Holiday pro země včetně Česka kvůli vysokému zájmu a snaze rozložit žádosti. I přes roční kvótu 500 víz pro Česko není jasné, kdy bude možné žádat znovu. Program oblíbený mezi mladými lidmi kombinuje cestování s krátkodobou prací. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

přípravném utkání NHL, kde David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli k vítězství Bostonu nad Philadelphia 5-1. I přes zranění brankáře Daniela Vladaře Ondřej Becher se blízkl rozdílovým gólem pro Detroit a zajistil výhru 7-4 nad Pittsburghem. A když už jsme u těch gólů, nesmíme zapomenout na Matyáše Šapovaliva, který rozhodl nájezdy ve prospěch Vegas proti San Jose výhrou 2-1. Na mistrovství světa v cyklistice v Montrealu si italský tým užil triumfální jízdu, když Filippo Ganna dovedl družstvo k prvnímu zlatu ve smíšené časovce týmu. Od zavedení této disciplíny v roce 2019 nazbírali Italové už 4 cenné kovy, ale až letos konečně vystoupili na nejvyšší stupínek. České cyklisty jsme tentokrát fandit vyšším cílům neviděli, ale zlato je už naše národní barva, nemyslíte? Nový ročník Ligy mistryň začíná a na scénu vstupuje Arsenal, který se postará o napínavé utkání proti dánským šampionkám z týmu Koge. Semifinalistky předchozí sezóny předvedou své nejlepší kousky a zápas slibuje fotbalové zážitky na hraně vašich sedadel. Sledujte napínavou hru, kde každý gól může změnit osud úvodní skupinové fáze, živě na ČT Sport. V napínavém hokejovém duelu mezi Bílými tygry z Liberce a mistrovskými Pardubicemi se o vítězství 5-4 přičinil i 17-letý obránce Lukáš Kachlíř, který poprvé v extralize skóroval. Jaromír Pytlík přidal 2 branky, čímž pomohl Tigrům k prvnímu vítězství v sezóně na 3. pokus, zatímco úřadující mistři prohráli podruhé ze 4 zápasů. Pardubice se sice snažili, ale Tigrům se ukázal být vitálními soupeři, kteří v chladné ledové aréně předvedli bravurní výkon. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Předvolební kampaně v Praze vrcholí a voliči se připravují na komunální volby, které se konají 9. a 10. října. Exkluzivní průzkum ukázal, že pouze 33% Pražanů by hlasovalo správně. Největší problémy s pochopením způsobu hlasování mají podle zjištění příznivci hnutí ANO. Prezident Petr Pavel si mírně polepšil v očích veřejnosti, když na školní stupnici získal průměrné hodnocení 2,7 oproti květnu, kdy měl 2,9. Nejlépe je nadále vnímán Václav Havel, následován Václavem Klausem a Pavlem. Nejkritičtěji veřejnost hodnotí Miloše Zemana, ukazuje průzkum agentury STEM Mark. Karlovarští kriminalisté hledají 19-letou Sofii Ariel Rösslerovou, která zmizela po odchodu z domova v pátek. Byla naposledy kontrolována policií v Praze, ale od té doby o ní nejsou žádné zprávy. Dívka nemá u sebe potřebné léky, které pravidelně užívá. Česká republika se přidala k mezinárodní koalici, která usiluje o ochranu dětí před vlivem umělé inteligence. Prezident Petr Pavel se v úterý účastnil setkání pod vedením francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Toto setkání posiluje snahy o vytvoření bezpečnějšího prostředí pro mladé generace tváří v tvář novým technologiím. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jak to vypadá? Čeští hokejisté opět zazářili v přípravném utkání NHL, kde David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli k vítězství Bostonu nad Philadelphia 5-1. I přes zranění brankáře

0: letošním šampionkám z týmu Koge. Semifinalistky předchozí sezóny předvedou své nejlepší kousky a zápas slibuje fotbalové zážitky na hraně vašich sedadel. Sledujte napínavou hru, kde každý gól může změnit osud úvodní skupinové fáze, živě na ČT Sport. V napínavém hokejovém duelu mezi Bílými tygry z Liberce a mistrovskými Pardubicemi se o vítězství 5-4 přičinil i 17-letý obránce Lukáš Kachlíř, který poprvé v extralize skóroval. Jaromír Pytlík přidal dvě branky, čímž pomohl Tigrům k prvnímu vítězství v sezóně na třetí pokus, zatímco úřadující mistři prohráli podruhé ze 4 zápasů. Pardubice se sice snažili, ale Tigrům se ukázal být vitálními soupeři, kteří v chladné ledové aréně předvedli bravurní výkon. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
1: Pohodička z reggae na Bčku.
2: Out again, lions out again. Don't know the tingle.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Předvolební kampaně v Praze vrcholí a voliči se připravují na komunální volby, které se konají 9. a 10. října. Exkluzivní průzkum ukázal, že pouze 33% Pražanů by hlasovalo správně. Největší problémy s pochopením způsobu hlasování mají podle zjištění příznivci hnutí ANO. Prezident Petr Pavel si mírně polepšil v očích veřejnosti, když na školní stupnici získal průměrné hodnocení 2,7 oproti květnu, kdy měl 2,9. Nejlépe je nadále vnímán Václav Havel, následován Václavem Klausem a Pavlem. Nejkritičtěji veřejnost hodnotí Miloše Zemana, ukazuje průzkum agentury STEM Mark. Karlovarští kriminalisté hledají 19-letou Sofii Ariel Rösslerovou, která zmizela po odchodu z domova v pátek. Byla naposledy kontrolována policií v Praze, ale od té doby o ní nejsou žádné zprávy. Dívka nemá u sebe potřebné léky, které pravidelně užívá. Česká republika se přidala k mezinárodní koalici, která usiluje o ochranu dětí před vlivem umělé inteligence. Prezident Petr Pavel se v úterý účastnil setkání pod vedením francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Toto setkání posiluje snahy o vytvoření bezpečnějšího prostředí pro mladé generace tváří v tvář novým technologiím. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hity, které znáte. Právě teď. A teď.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Boy Harsher, průmyslové taneční duo, debutuje na velkém labelu s albem Get Mean, které vyšlo u labelu Nude Club Records. I přes jasnější tóny a rozšířenější zvukové plochy, album stále nese stopy jejich charakteristického těsného zvuku. Kapela tvoří od roku 2012 a jejich jedinečný styl osloví fanoušky elektronického a industriálního žánru. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Pořádně nalomenej beat. To na Bčku můžeme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nesmíme zapomenout na Matyáše Šapovaliva, který rozhodl nájezdy ve prospěch Vegas proti San Jose výhrou 2-1. Na mistrovství světa v cyklistice v Montrealu si italský tým užil triumfální jízdu, když Filippo Ganna dovedl družstvo k prvnímu zlatu ve smíšené časovce týmu. Od zavedení této disciplíny v roce 2019 nazbírali Italové už 4 cenné kovy, ale až letos konečně vystoupili na nejvyšší stupínek. České cyklisty jsme tentokrát fandit vyšším cílům neviděli, ale zlato je už naše národní barva, nemyslíte? Nový ročník Ligy mistryň začíná a na scénu vstupuje Arsenal, který se postará o napínavé utkání proti dánským šampionkám z týmu Koge. Semifinalistky předchozí sezóny předvedou své nejlepší kousky a zápas slibuje fotbalové zážitky na hraně vašich sedadel. Sledujte napínavou hru, kde každý gól může změnit osud úvodní skupinové fáze, živě na ČT Sport. V napínavém hokejovém duelu mezi Bílými tygry z Liberce a mistrovskými Pardubicemi se o vítězství 5-4 přičinil i 17-letý obránce Lukáš Kachlíř, který poprvé v extralize skóroval. Jaromír Pytlík přidal 2 branky, čímž pomohl Tigrům k prvnímu vítězství v sezóně na 3. pokus, zatímco úřadující mistři prohráli po druhé ze 4 zápasů. Pardubice se sice snažili, ale Tigrům se ukázal být vitálními soupeři, kteří v chladné ledové aréně předvedli bravurní výkon. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Yeah. Shouts to D Green, Demo Russ, Great Crusaders.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Předvolební kampaně v Praze vrcholí a voliči se připravují na komunální volby, které se konají 9. a 10. října. Exkluzivní průzkum ukázal, že pouze 33% Pražanů by hlasovalo správně. Největší problémy s pochopením způsobu hlasování mají podle zjištění příznivci hnutí ANO. Prezident Petr Pavel si mírně polepšil v očích veřejnosti, když na školní stupnici získal průměrné hodnocení 2,7 oproti květnu, kdy měl 2,9. Nejlépe je nadále vnímán Václav Havel, následován Václavem Klausem a Pavlem. Nejkritičtěji veřejnost hodnotí Miloše Zemana, ukazuje průzkum agentury STEM Mark. Karlovarští kriminalisté hledají 19-letou Sofii Ariel Rösslerovou, která zmizela po odchodu z domova v pátek. Byla naposledy kontrolována policií v Praze, ale od té doby o ní nejsou žádné zprávy. Dívka nemá u sebe potřebné léky, které pravidelně užívá. Česká republika se přidala k mezinárodní koalici, která usiluje o ochranu dětí před vlivem umělé inteligence. Prezident Petr Pavel se v úterý účastnil setkání pod vedením francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Toto setkání posiluje snahy o vytvoření bezpečnějšího prostředí pro mladé generace tváří v tvář novým technologiím. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Naše Big Beatové srdce na rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film The Echo Chamber režiséra Andrej Palaoro je vysoce očekávané drama, které vzniklo na základě posledního scénáře Bernarda Bertolucciho a nabízí Susan Sarandon jednu z jejich nejlepších rolí v posledních letech. Navzdory jejímu spornému postavení v Hollywoodu přináší tento film revitalizaci její kariéry. Snímek slibuje divákům hluboký emocionální zážitek díky excelentním hereckým výkonům a silnému scénáři. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené
3: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: blízkl rozdílovým gólem pro Detroit a zajistil výhru 7-4 nad Pittsburghem. A když už jsme u těch gólů, nesmíme zapomenout na Matyáše Šapovaliva, který rozhodl nájezdy ve prospěch Vegas proti San Jose výhrou 2-1. Na mistrovství světa v cyklistice v Montrealu si italský tým užil triumfální jízdu, když Filippo Ganna dovedl družstvo k prvnímu zlatu ve smíšené časovce týmu. Od zavedení této disciplíny v roce 2019 nazbírali Italové už 4 cenné kovy, ale až letos konečně vystoupili na nejvyšší stupínek. České cyklisty jsme tentokrát fandit vyšším cílům neviděli, ale zlato je už naše národní barva, nemyslíte? Nový ročník Ligy mistryň začíná a na scénu vstupuje Arsenal, který se postará o napínavé utkání proti dánským šampionkám z týmu Koge. Semifinalistky předchozí sezóny předvedou své nejlepší kousky a zápas slibuje fotbalové zážitky na hraně vašich sedadel. Sledujte napínavou hru, kde každý gól může změnit osud úvodní skupinové fáze, živě na ČT Sport. V napínavém hokejovém duelu mezi Bílými tygry z Liberce a mistrovskými Pardubicemi se o vítězství 5-4 přičinil i 17-letý obránce Lukáš Kachlíř, který poprvé v extralize skóroval. Jaromír Pytlík přidal 2 branky, čímž pomohl Tigrům k prvnímu vítězství v sezóně na 3. pokus, zatímco úřadující mistři prohráli podruhé ze 4 zápasů. Pardubice se sice snažili, ale Tigrům se ukázal být vitálními soupeři, kteří v chladné ledové aréně předvedli bravurní výkon. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
1: Posloucháš Rovný bíty na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a fool.

Second time you shot.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Jak to vypadá? Čeští hokejisté opět zazářili v přípravném utkání NHL, kde David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli k vítězství Bostonu nad Philadelphia 5-1. I přes zranění brankáře Daniela Vladaře, Ondřej Becher se blízkl rozdílovým gólem pro Detroit a zajistil výhru 7-4 nad Pittsburghem. A když už jsme u těch gólů, nesmíme zapomenout na Matyáše Šapovaliva, který rozhodl nájezdy ve prospěch Vegas proti San Jose výhrou 2-1. Na mistrovství rozhodl nájezdy ve prospěch Vegas proti San Jose výhrou 2-1. Na mistrovství světa v cyklistice v Montrealu si italský tým

turnajů, kde každý gól může změnit osud úvodní skupinové fáze, živě na ČT Sport. V napínavém hokejovém duelu mezi Bílými tygry z Liberce a mistrovskými Pardubicemi se o vítězství 5-4 přičinil i 17-letý obránce Lukáš Kachlíř, který poprvé v extralize skóroval. Jaromír Pytlík přidal dvě branky, čímž pomohl Tigrům k prvnímu vítězství v sezóně na třetí pokus, zatímco úřadující mistři prohráli po druhé ze 4 zápasů. Pardubice se sice snažili, ale Tigrům se ukázal být vitálními soupeři, kteří v chladné ledové aréně předvedli bravurní výkon. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Radio B.
1: Občas políbím je

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Tak, dobrý večer, Mirek Fibiger vás vítá ve svý horký kaši, metalovej pořad na rádiu B v Roudnici nad Labem. Po dlouhé době naživo nemoc mě skolila, omlouvám se. Odvírák dneska byl Slayer Hellawaits z roku 1985, živák ze z Ameriky, kde to tam vypálili v době vydání tyhle skvělý desky. Následuje velmi neznámá, pro mě aspoň, kapela Criminal Justice, skladba Nuclear Man, a je to taky z živáku, tak dobře poslouchejte.

kapela Criminal Justice a jejich song z roku 1988. Německá kapela. Dál si pustíme Flotsam and Jetsam, jejich debut Doomsday for the Cyber a poslední song z té úžasné desky jmenuje se Flotzilla.

super vymakaná pecka od Flotsam and Jetsam z desky Doomsday for Desire z roku, myslím, 87. Teď tam dáme zase další neznámou, já se snažím z těch 80. někdy vylovit jako nějaký perly, který k nám vůbec do Čech nedorazily. Další z nich je zkratka LVS, LVC, nevím, jak to číst. Pieces of Human Waste, skladba, je to živák a měla by to být Amerika.

Tak, to byli LVC, a ne z Ameriky, ale z Nizozemska v roku 1987. V roce 1988 mi dala německá firma Arger Records desku. A my přeskočíme na kapelu Possessed, myslím, že jejich druhou desku, a pustím nádherný intro společně dohromady s první skladbou. Go!

Tak to byly Possessed, ta jejich Beyond the Gates deska z roku 1986, bylo to intro dohromady s první skladbou The Heretic. Myslím, že oceníte ty melodické linky toho zpěváka, proslýchá se, že se učil jezdit do Prahy ke Karlu Gotovi a na té vymakanosti té melodiky ve zpěvu, jako je to fakt znát. My si dáme teďkon zpěvačku za mikrofonem s její skvělou kapelou Castle Red, asi hradní krysa, myslím, že už jsem to kdysi pouštěl, je tady novej single, myslím, že i nová deska, hráli letos na Brutálu, doufám, že ty death metalisti se tam z toho nepotento, pojďme si to dát, myslím, že to je dobrá zase konanovská písnička.

středověká banda metalová Castle Rat a jejich Dragon, čili drak. A nebyl bych to já za mikrofonem v Roudnici nad Labem na rádiu B, Mirek Fibiger, aby aspoň jednou za horkou kaši v tomto pořadu nezazněl David Lee Roth a Van Halen.

Tak to byly zase Van Halen se songem Loss of Control. Myslím, že text je o tom, jak David Lee Roth byl někdy kolem, když mu bylo 20 let, na dvoutýdenní brigádě v Boleslavské Škodovce, tak ty pocity pak popsal v tomhletom songu. Tak od Van Halenu se přesunem do Čech, do litoměřický metalový sféry, kde se pokouší o nějaké výkony v rámci thrash metalu kapela Fatal Punishment, kterou vede Petr Prouza. Vydali teďkon po roce a půl, když už ji natočili před rokem a půl, tak teď vyšla už hnedka po tom roce. Skvělý, tak vyšla nová deska, stojí docela za hovno. Ale jedna píseň je tam teda, přátelé, opravdu skvělá, skvělá, a i když jejího zpěváka moc nemusím, za tohle, jak naspíval tenhle song, tak se mu pokloním až k zemi. No schválně si to dejte. Fakt skvělá práce.

Takže letoměřičtí Fatal Punishment, skladba Victims of Future, a myslím, nebál bych se to označit za metalovou skladbu roku v České republice. Tak, ale pojďme zase jakože od nich. Další Češi, Trahir, jejich opravdu kariéra se ubírá zvláštním směrem, kdy nejdřív hráli nějaký mystický metal, jakože dobrý, pak se jedno ráno probudili a řekli si, že vypadají v zrcadle jako Mötley Crüe, a teď to normálně završili videoklipem nebo singlem, nebo nevím, co to je, kdy to je cover Celtic Frost, prosím vás. Tak teď už to mám fakt jako bordel, jako co vlastně, jako čemu se chtějí věnovat. Udělali cover od Celtic Frost a to ještě vůbec nemám pocit, že to je jako nějaký mega jejich hit. Podle názvu to vypadá, že to je něco o juice, ale asi to není. Je to nějaký Juices Like Wine, nebo juice s vínem, nevím. No pojďme si to dát.

Pražáci Trahér a jejich cover Celtic Frost, velmi, velmi zajímavá, jak to mám nazvat, velmi zajímavý zpracování. Dáme si teď trošku nějaký šrumec z Ameriky, asi 17-letý kluci, tenkrát to natočili, nebo 16-letý dokonce. A je to jakože od vás, takže Amerika, Cryptic Slaughter a Money Talks.

Tak, malí tinažeři z New Yorku, Cryptic Slaughter a jejich prachy, hovoří Money Talks. Po takovém šrumci je dobrý to vyvážet, takže starý dobrý Bon Jovi, Living on a Prayer, kterou všichni známe, ale tahle živá verze je nejdokonalejší ze všech, který jsem kdy slyšel.

Tak, vážení přátelé, horká kaše pomalu končí, 2 minuty do konce. Mirek Fibiger se hloučí z Rudnice nad Labem, Rádio B a horká kaše metalu zdar. Mějte se krásně, ahoj.

Jo, a je to tady. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Naladili jste se Rádio B. Od mikrofonu se hlásí MC Marky. A jak se daří? Budeme hrát funky, soul, jazz a rock and roll. Budeme stepovat, budeme rapovat a bude to prostě výborný. Tak co, jste připraveni?

Vzal jsem černý hrnec a nakoupal jsem to dobrou hudbou, jako vždycky. Zdá se, že nám leto končí, ale nám to vůbec nevadí, protože to rozjede na plný pecky. The Funk Soul Brada. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, The Funk Soul Brada. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, The Funk Soul Brada. Oh yes, jste ready? Já teda jo. Zdá se, že venku nám končí léto, nám je to úplně jedno. Budeme rýmovat, šprýmovat, budeme se hejbat, budeme tančit, v rytmu jančit, jako vždycky. A jako první záležitost, jako vždy, funková záležitost. The Liberators, The Crisis Point. Dej si panáka, nebo si zapal joint. Bude to happy. Tak jo, pojďte na to, udělejte si pěkný místečko, protože Black Eyedov právě začíná a vy posloucháte Radio B, Liberators. Takže pěkně, volume doprava, jedeme na plný pecky.

course. No tak jo, zdravím všechny janky. Buďte funky a dejte nudě goodbye. Další pecka, swing, no jasně, Lakeshore lullaby. Ladies and gentlemen, hudby ráj, ať je zima nebo máj. Tady to je vždycky funk, funk, funky. Jdeme na třicátky, co vy na to? Pojďte tančit, je, yeah, je, yeah. Tak jo, Radio B.

Ta. Wow, máme tady 8 minutu našeho Black Eye Top 4. No já říkám, dobrá pecka, dámy a pánové, žádný hnůj. Přijde Boogie Woogie, Kitty Daisy a taky Louie. Pokračujeme dál v této šílený jízdě. Jo, Kitty Daisy a Louie, to je dobrý retírko. Tak jo. Kitty Daisy and Louie, define. To snad mě nemine. Takže jo. Byl tady funky, byl tady jazz, swing a teď tak trošičku rock and roll music, baby, pojďme na to, naplní pecky jako vždycky.

Tutti frutti. Tutti frutti. Wow. Pendant boogie woogie. Rhyme rockets repiche. Pro hanky pepiche. Radio beat. Unignijade fake. Zamai psikazi. LA game. Io single shake and bake. Takže jestli jsme se hráli rock and roll, přichází rapová škola 90. let. A to přímo z Evropy. Tak pojďme na to. Hey, Bob Ray.

Prima rap-rap-rapík a na řadě je Jazz New Jazzík. A přesně tak, tohle to patří do našeho programu, protože my hrajeme absolutně všechno. Všechno, co je dobrý, ať je to funky, soul, jazz, rock and roll, hrajeme se i gospel. Máme tady 18. minutu a pokračujeme dál, takže teď budeme trošičku za intelektuály. Mňoucta, budeme si totiž hrát New Jazz, Melvin Sparks. Moc dobrá pohoutka, dobrou chuť.

No, lidičky, tak co? Jak se vám to líbí? Od Majku se hlásí bílý mu s černým srdcem. No jasně, já jsem MC Marky, ten, co má rád pivo, párky a hlavně dobrou černou muziku. Tak co, jaký bylo léto? Doufám, že se vám to líbilo, protože já mám rád léto, mám rád barvy a mám rád věci bez limitu. My se dostáváme do 90. let a přichází zrovna dva, kteří žádný limit neměli. Too Unlimited. Páni, tohleto disco si tady moc nehraje, ale i to patří do našeho programu, takže doufám, že vás to baví a posloucháte hudbu na plný pecky. Tak co vy moje kecky, jdeme na to. Maximum Overdrive, Too Unlimited na Radio B.

Don't stop on the brakes, ladies and gentlemen. Tak tohle to byla disco 90. let. Too Unlimited, Maximum Overdrive na Radio B. Máme tady 28. minutu a stále pokračujeme. Miluju tě, lásku, netej se proč a nač. Posílám ti do uší Janet Jackson, I miss you much. Takže se zdá jedna věc, ta se nezdá, ale je jasná. Teď jsme opustili 90. léta a vyjíždíme do stylu New Jack Swing a přichází sestra velkého bratra. Ve své době zdá se, že měla dobře nakročeno, ale jako všechno má svůj čas. Tento jas a já vám posílám Janet Jackson. Velká jízda.

Wow, Janet Jackson, no tak co, lidičky, servírujou pochoutku ze studia v Roudnici nad Labem. Pěkně se tu nad Labem, že paří Brno, Praha, Olomouc, mám tady pro každýho moc, black music, oh, ať je den nebo noc, jedeme stále dál, dámy a pánové, jsme v 80. letech a já si dám další jicičku. Tentokrát přichází někdo, kdo zbortil klasický jazz a dal novej směr, o kterém mluvím, no jasně, Miles Davis a jeho posmrtný album Doobop a jeho skvělý single Chocolate Chip. Tak co vy na to? Pojďme!

Rapaparapa, no tak co, lidičky, jsem blázen Šašek, nekontroluji své chování, když hraje Black Eintop, tančím, skáču, nejsem normální, a jestli ti to nejde, no tak si kámo dřepni a naše rádio rychle přepni, protože jinak to nejde, zdá se, že trošičku nakousneme si k 70. Sekou Bunch, I can't stop loving you, páni, už je tady zase téma láska, ta jedna kráska. Už to začíná bublat, no jasně, takový náš pořad, je to jeden hrnec. A to on to pěkně bublá, huhá.

No tak, dámy a pánové, zdá se, že jsou tady 70. léta, nad hlavou se točí disco koule, trsám, skáču, na hlavě mám už boule, jauwais, je to challenge, kalhoty do zvonu, je to dvoda, a pod sebou mám svítící podlahu, není se čemu divit, přichází další pecička ze 70. let, The Reddings, You Can Be a Star, no takže pojďme na to. Vydáněte refráky a ukažte sousedům, zač je to holoket. Posloucháte Radio B a tohleto je Black Eyed Top.

Nade mnou je duha, nejsem otrok, ale beatu sluha. Mám rád funky, když lidi pařej, když lásku zářej. No tak se s ním nepářej, čapni svoj holku a ukaž prýma taneček. Vy jste ten správný páreček a funky hraje někdo jiný než MC Mareček. Na Radio B Breakdown dá se zdá říci, že pomalu, ale jistě míříme k 60. létům. Už to teda začíná krutě bublat, zdá se, že to musím pěkně míchat, aby se to nepřipálilo.

No tak co lidičky, co? Servíruju samý profíky, jsem tam sladký, jsem tam nějaký dortíky. Povolte si knoflíky a komu ať je vedro, ať si sundá kabát. Život podle MC Homáry, black music a pořádný káry, ať to má krády. Jedeme stále dál a jedeme v čestém stylu 70. let. Je to jako květ, chutná mi to jako med, tak jo.

No jasne, máme tady první polovinu našeho Black Eintopfu a pěkně nám to tady bubnuje. Náladičku stupňuje víc a víc. Vyluxuju spíš, snad nespíš, kámo. Koukej trsat, je nám dáno, jedeme stále dál. Těžký 70. leta, Apache Street, Daytoner. Tohle to je ale hodně dobrá záležitost. Tak jo, budeme breakovat nebo jako co? Rozhodně budeme tančit, budeme jančit, budeme se mít fajn.

Wow, wow, wow, wow, hej, hej, hej, Daytoner, Apache, Apache Street, jo, pozdravujte umělce, hudebníky, malíře, ať mají plný talíře, ať ke mně přijdou, každý dostane tu správnou dávku, right now, pokračujeme dál, Soul Life, takže si dáme trošičku jazzíčku, soul, jazz, funky, rock and roll, rap, to všechno patří do tohle šíleného pořadu, hlavně nebuďte normální, nebo z toho zešílíte. A úplně skončíte. Hit me!

Tak co vy na to? To byla ale šmaková jída, holky koučci. Na řadě se připravují z Liverpoolu nějaký broučci, The Beatles v coveru, a to není for, od baničky The Jazz London 4. Tak to dáme, co vy na to? Říkám hej, nebude to Yellow Submarine ani Yesterday, ale single s názvem The Things We Said Today. Takže přichází The London Jazz 4 a zdá se, že to bude hodně dobrý. Táni, dneska ale hrajeme jazzíky, co mi na to? Klidně mi něco napište, ahoj.

Prima pecky žány out, Mr. Rock and Roll wipe out. A dopak se nám to v rohu tetelí, Mr. Chuck Berry se svým singlem All Maybelline, takže jedeme na plný obrátky, čekají nás teďkom správný padesátky. Jak jsem ohlásil, přichází Mr. Rock and Roll, Mr. Chuck Berry a jeho single Maybelline. Doufám, že vás tohle stá muzika bere, protože mějou. Maybelline.

Maybelline na Radio BF, ein to tvoje a servíru další pecky. A když hraje Chuck Berry, střílím od boku jako hříšnej Harry. Je to jasný, je to tak. Další rock and roll s názvem Seven Nights to the Rock. A to znamená, že se to šoumne trošičku dál do Red and Blue, takže první polovina 50. let.

projíždíme krásně další dekádu. Jsme v první polovině 50. let a já říkám žádný mínus, ale samej plus. Takhle zněl Rhythm Blues, ať hrají ti, co umí, swing a boogie boogie. Ještě se v tom chvíli vyvalíme, jedeme dál. Brad Show Boogie na Radio B. Doufám, že se vám to líbí.

doposlouchá naše rádio Dal Nudě, adio, do má rád tuhletou hudbu, prostě necítí stek a je stále mladý, je stále happy, pokračujeme dál, who said short wasn't coming back, jo, a je tady swingový období, tak se přelídněte a pojďte trsat, pojďte do klubu, budeme si hrát černou hudbu, na plný pecky.

Ta, wow, swing time na Radio B, ať třeba sněží, my jsme stále svěží, užíváme zábavičku, máme prima náladičku, a že náš Black Eintop je hodně barevnej, zdá se, že nás chází jistá chvíle, kdy se nám to zase tak tročičku změní. What you want is time, no jasně, běží tady očas, po nic jinýho posloucháte Radio B v pravidelném opakování, no vždy ve středu, jedno za 14 dní živá show s MC Markem. Oh, přichází nám z kapela Gangstar, to znamená DJ Premo a rapper Guru. Oh, jedu.

Papa, no jasně, vybírám pecku z alba Step in the Arena kapely Gangstar s jménem single s názvem What You Want This Time. Dopak je další na řadě, každý asi pozná, že přichází rapový bozy z New York City. Oh, J Master J, Mac Simons a Mac Daniels. No jasně,

trošičku rýmu. Jo, whatcha gonna do, Run DMC. Hej, tohle byly časy, když krátili se vlasy a duněli basy v rytmu hip-hop music. Jo, jak jsem řekl, tohle to byly skvělý New Yorkští vozy, Run DMC na Radio B a máme tady poslední půl hodinu našeho programu. A co vy na to, že když si dáme ještě nějakou rapovou záležitost, ale už to trošičku smícháme s funky music, přichází pan Kovář, nikdo jiný než

No já doufám, že se vám to stále líbí. V originále Wonder Stevie a v rapu pana Smitha byla. Co si to baby, co jsi to zase pila? Že si jak prokoplá do sebe lila. Wild Wild West, takže hodně divoký západ. Jo, jo, a my jedeme stále dál, protože máme tady ještě 20 minut našeho skvělého pořadu Black Eyed Top. Máme vás rádi, protože vám pouštíme dobrou hudbu a vy nás posloucháte. Občas mi nám taky něco můžete napsat. Pokračujeme dál, pokračujeme do nějaký šílený úrovně. Pojďme se podívat do nějakého sklepa. Basement Freak, Soul Intoxication. Oh. Takže opět návrat funky music, tentokrát moderním tónu. Oh, to teda mohu. Já jsem Messi Marky a připadám vám, že jsem

tak neviem jak vy, ale ja mám proste tohleto období vážne nejradši, takže sme to projeli celkem dôkladne. Hrali sme si swing, hrali sme si jazz, rock and roll, rapovali sme a tohleto bola taková uchylná viecička ze 60. let. Dámy a pánové, máme tady posledních 15 minút a máme tady jedno přání pro Karlu a Felixe ve vzpomínku na Jimiho Hendrixe. Přichází kapela The

Dan. Dámo, dámy a pánové, mám tady bohužel jednu smutnou zprávu pro vás. Dohrává nám Solomon Burke a máme tady poslední 3 minuty našeho programu. Poslouchali jste Black Eyed Top a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem, no jasně nikdo jiný než MC Mark. Posloucháte Radio B, pravidelně jedno za 14 dní živá show a pak v pravidelných opakování na našem rádiu. Jsem rád, že jste to dali se mnou, doufám, že se vám to líbili, protože jsem to namíchal a servíroval jako vždycky černý hrnek plný brevný muziky. Díky moc a za 14 dní nashledanou, krásný den, krásné ráno, krásný den, je to jako sen. Ahoj, kluci a holky, mám vás rád.

Dimmi ancora solo una parola.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

co by to vlastně byl za sebestřed, bez toho, aniž bych zahrál něco z vlastní kuchyně, že jo. Tak tohle je Piff, Something You Pass Around v remixu od Four Piece.

11 hodin na Rádiu B. Rádio

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

Ze španělštiny přichází následující track zvaný Libre. Jsi to vyhledal, znamená to volný, uvolněný. Takže se pěkně uvolněte a nalaďte do letních rytmů.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Hey, y'all ready, fellas?

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Rádio B.